Všichni po mně chtějí prachy nebo fotku, proč se mnou nikdo nechce rozebírat, jakou nejlíp koupit maringotku. Chtěl bych běžet letním šerem,

tom městě nikdo nezdraví. Šerif i soudce, gangstři, oba řádně zvolený, a lidi strachem nezdraví.

zákon džungle panuje. Provazník plete smyčky, hrobař kopat nestačí. A truhlář rakve hobluje. V městě je řád a pro každého práce

na obloze přibitý. Pod sluncem sedlo kožený. Pod sedlem kůň, pod koněm moje nohy rozbitý. A starý ruce sedřený.